0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka, čipotéka.